0: Šće so wyhižore sprašeli, štú či vojacy sú, kociž státnych hosći stolicy Berlinje s vojerským ceremonielom vitaja, když tu či pod červeným tepichu kroča? Strážny bataljon hich jednotka rika. A tam sú přeco zaso tež młodzi Serbia podla. Před 17 letami nalieču 2009 je Andrija Kišcina, tedy išče Vaudžic, młodych Serbu tutej kazernie Julius Weber vopytała. A tež krodi Bellevue přewodžała. Słyšče tu je reportážu paličku z rozhlasového archiva, kotraž je tež dženca išče zajímala, šako so zásady tutej služby zmienili nesu.
1: Mutter hat auch keine so nimm's gut schnee, man, ich bin in Ukraine hoch schinge. Muss man zum Mutter brennen, ich schon und nimm's gewidzi, ja, tot ob ich die Paar hat nur überrascht.
2: Moni dobja mieć T1, bo taki najlepszy skodzienk pola mustrowania. Niesmiedza pak mieć brzuch, nawoci a brodu. A dobja znamenča 1 meter 8 a 7 džesač vulke byč, ale nic večje hač 1 peč a 9 džesač zroščeni. Vojace v stražnem bataljone Nemskej republiki. Mest 1800 modemi mužemi su tež Serbia. Sim v Berlinje, v mjesčanskim dželu Wedding. Steju před kazernu Juliusa Lebera. Smím zašlahu jenož překročič, dokud jsem přizvěna se všemi mojimi datami. Ležonost strážného bataljona je kajž věc za sebě. Maja tu pěstovaniu, církvu a na drohách smí se maximálně 30 km jíč. Šuče steja má ve skupine młodých muži, nikoci marširuja, trošku dopomíná mě v obraz na filmy o americkém vojsku. Šice sú v uniforme a tak upada jeden každý tamný rika. Štyri z nich rikaja Clemens Bulank, Juri Lipič, Franz Wiener, Damian Boguš.
3: Poprom, ja si to nesmupatal, jen je to ši tak menované musterunce. Sú one jenom připosvali a prajli aj tedy už niekto tam. Sú one me tu posvali, takže one sú rune ľudí trebali tu. A ja som poprom, ty spokojom sa sa tu přišel.
4: Das ist mir ein Dicke, das ist nicht so, ich habe auf Glücksjäger arbeitet, aber ich habe nichts von einem Jungen-Dicke, ja, das ist ein Programm.
5: Na ja, seit Anfang an, dass ich ein Programm musste, dass ich das zwar nicht zusammen habe, aber ich habe schon so eine Lippe gesagt, ich habe nicht so viele Probleme mit dem Zeugen auch gestartet, aber das konnte ich nicht so ein Programm, weil ich so, dass ich das
1: Nein, mein Name tun ja, du bist ja da dann bei NDR beschauen, mit dem Wachregimentsche, und da unten ihre Horde namen Bus aus Nerune, Johin, Czanen Horde. Ab und zu den dobre Pschetsche, wat mir jo bo, tun ja mi to rausquat, gerade wat beji, ja, das uns ja braut, so mi lubit, ja, zum Tira de Cinch.
2: Schietze Stirion su seischwoch Messerzach strażnem Bataljone Svujili. Najwięcej nadawk w Ukrainach hości powitać. Na tym dniu jest prezydent z Portugala Berlina. Wopytam jest drugim zjazdkowego prezydenta Horsta Köhlera w Rodzie Bellevue. Jako konwoj jedzie dziel strażnego bataliona, a zjazdkowy huczny korps z wiatrzymi busami z kazerny do Rodu. Busy jedu zamierne 50 km/h przez Berlin. Wojsko nie trzeba przy czerwonych amplach zastać, nie trzeba na wopkadne znaczki dziwać. Wszystko są do tego skrótka od wojarskiej policji na motorskich poczlacha. Chodź je jenoż kamery dla w busu tak mierne, nie wiem. Młodzi mużują, ladają zamierne runy won, nikoci czytają, jenoż mało są rozmowia. Są w tarnowanskich uniformach. Zelene brune a šošakate. Na ruči steji svojbne mjeno. Pola jednoho steji Wiener, pola drugeho Lipič. Ona je smetaj dženca sobu vulkeho hostča vitač.

0: Clemens Bulank a Damian Borgusch staj w kazernie. Swoje cylby rädzić słysza k siednemu dziewu, unie takaś uniformy żelić a trije rädzić. Co maja to wojace činić, bo to se nie prosy. Ale naušo so zvučiš, reka. Nimo toho so prine 3 mjesace nimo, to bi vukubvane tverče a so dobili kužde džen večo džesačih zaso kazerne byč. A to v Berlinje.
1: Nitko ljubimo jenoš ište rano šeščič tu byč, a so možem teši mo vojte džena dle prečič, abo svičičič, kajš kužice.
2: A ja džom potem kvičori naprede, pon do fitnessu ruma, Und poprom skoro kuje jen mo chacheku zaoem ma potem shmo kushi sho televizor kusladamo potem te spadjomo abo drude te shvichajamo prech
3: hal mos mo berlina to poprom jam problem nemo wanich ha ta konti vaso de shnemo shtero konsma ja ma moze domestajic abo ente yoshala ke poskiti ma ja jom te kuje te jam pua chavo tak
1: ma ente shnu saunu hat er sho wubnuene also ja war der wurde war netisch A hrvák, můjke sportniščo a tež tak jmenované fitness rum.
4: Na jako vojska dojážno pohledce, například v Zandcentrume, ale také žádný kontakt nemá, když jsem von po koncu toho dňa můžem místo vonič a můžem se tam slabá věc.
0: Ale tak daleko ještě nie je. Sjatok je pozdíšo. Busy strážného bataljona jsou městem Rot Bellevue docpěli Hamtske sedło zjazkového prezidenta Horsta Köhlera. Vojace so předrasča. Von ze zelenobrunéje uniformy nuc do rijanych drastov. Kužde wobsedži 3 uniformy. Za namornistvo, za letarstvo a za vojsko. Tak je stajne zasadžujomne. Franz Wiener z Radvorja a Juri Lipič ze Svinarnje staj v namorniskich uniformach kajš maset ruhig. Dokež so šice nekak jenak vulce, jeju nimale hižo ve vodželu njenajdu. A to je tež moto stražného bataljona. Semper Thales. Stajne jenajce. Mužo jo pomreja si mjesobu do pašču. Dež so do rynka zestupaja su šitke pašče jenak dlouhe. One, kajž tež druhe draste uniforme, kuchu extra za modrch muži pšicihane.

0: Wojacy strażneho bataljona přistupja k prěnjemu razej. Je to próba. Hišće prezident z Portugalske je tu njeje, ale němski prezident Horst Köhler jich powita. Ja sem so strožiwa jako witanje słyšach, dokež bě tak wódce a dokež je postro vojakov kajž z pistole přišel. Za to su dlouho zvučovali.
1: Nej, also w tych prynych cioch miesacach je to hižo, nej, jen to poprom tej štere prej do kreje dostane, dokež čivukovara so stara, za to najlepe beži a tak. A trudy dobi jen pon tejmo kus lečinč, abo wone vunka svitvo me taky zasvědča a po njen ešte pučme v ukok hodži. Tak so jen po tých 3 miesacach je tak nastajene so poprom môže im bez ešte 2 hodiny stať.
2: Hej, mu prém to čilné jara napínac, jo. Tie duši, to je tak zvojí, to češko páne tak dôra stáč a ničo činč, nico hýbač, nič nže preč ládač. Ale počas jen sa tie na to zvučí.
3: Na pošitku ono by taká takéva češko, když tie naše vedniky, nekejke smyšky tonu a na započiatku nesmo sa smeli smeč a oni jen tam smyškšinže a vše pochu dobeli sa smeč, ale to jen bol zase na noc dostane dysen smie, dokáž jen dobeho poprom na ovom škúnu von ládač a sa nic hýbač.
0: V pravom okomiku v přikazanom kuče napravo abo nalivo ládač. Cilbu ve vysokosti horje džaržička ješe v regulach předpísane. Zmierom stač, so nic smeč. To su kriterije za kuždeho vojaka stražnem bataljone.
1: Čiž je nitko prytvim rinku ste, je to vizo jara Češko, dokež tež to vod ve vupkečovane a pon tež vodpovene zamkovane, ale za obyvam tým krenu vobtok šece, dále byža ze nebe nemo. Vukopano, jen poprom šece spýta také kus, se menša ve čriach, kus s palcami, abo tak hýbač.
4: Also když jen také bližší čas nevom stač, to by pan jen neučišo, a zde má ta šece kus začne, pan jen na zubu kusa, a pan jen se s jazykom tak vuko, vidže to vuko veľa pomáha.
2: Abo tun ruku takému kus rumadža roznačinč, so také, s takým okevický, ktoré šim pon vodvunka nesme vidžeč.
1: Cíle zmierne stač, to tež nenže, tež na tundý čas.
0: Na nekotroch prezidentov sú hižo hodžine čakali. Dženca tomu tak dlho netraje, prezident z Portugalskeje je dybkone. Vojace steja kajš vojace, kajš svičky. Ja som překvapena vo korektnosti. Zdaloka upada šitko kajš molovane v obraz a potom kročite Köhler a portugalski prezident po znatým červeným přestrencu.

0: Runje sće słyšeli paličku z našeho archiva. Reportažu Bez brody, brjucha a naoči vo stražnym batalione Berlinje z leta 2009 od Andrije Kišcynie tedy hišće Vaudžic. Dwie od štyrioch tedyšich vojakov sme hišće raz vopytali, a so 17 let potom hišće raz vuvoprašvali. Sme pobyli pola Klemenca Bulanka v Sernjanach a Damjana Boguša Lipsku. A imaj, kóždomu samsne prašenja stajichme. Jako prynje, dopomniče so išče na tedyši vopyt reporterki Berlinje?
1: Hej, na wizo. To su hej šie kamarade, te jara napjate boli, motas muso drubili ty na to šiotvač, a tyž hej naše feldweble, te su ty, so dživali, što to nike jo, štuju nike šiedže, ale te su ponši porane subučaneli, a smo so porane na to šiotvali, a to pon tyž odere odbižamo.
2: Haja se dopolnju na to, takže by to ništo vosebito v tutem času a po zjazkoj vore je tož tak, so da bi stajne jeden dolad tam buč, kiž to dokładne vedže a tun protokol v rukomaj ma, so so tež jenu što praša a odmovi, što iš je haj odpovedne temu, što iš je v ramiku.
0: A su da přiwuzni swójbni a přečeljo doma tež rozvosowy přinožk vo vašej służbie strážnym batalionie słyšeli?
1: Hej, wieso, desu to si tež naposkali. Hej, mnohem prečnike rekneli, one nike niču ulce tomu nesu, desu še jara ulki zajim na tem pokazali, što mo tam činimo a kato po nas tam še upadalo.
2: Ja wiem, so doponić na našu přísahu ten, to smo v Berlíne boli a to by je vopročen jara nuja celko miksia muslu za moje svojbnych, dokež píše celé město zašla hane a haj s vulkým busom přes Berlín, a pon bische naša přísaha před Reichstagom a přesto se musu so se one tež štěvovali tuto reportážu přes rozvoz.
0: Kak dohošče po vonem aprilu 2009, jako je reportáža nastava, hišče měli absolvovač a na kotrych dalších prezidentů abo svojnych hostči so dopomniče?
1: Also, musste es mopon, so nicht, es haben ja zille dupa nicht nur, weil er braucht auf ein Hatschers Ritschlitter, ich schwor. Ja, wim, Donald Tusk, du ein Polski-Präsident, du auch, und er hat das ja neibolle dupa nimmt, der bo Silvio Berlusconi.
2: Du, der wusste, wann ich bin schon na Kunzu, meine Swuschbe. Ale wiem so dopomnić na przykład na Berlusconia, kotryż je po italskim ważnu nas so oczekać dał.
1: Tu osmo mu przylita dwie w Italii. To je nějaká malá anekdota. Tam jsme stáli, čakali zoun ze zleta do onšinže. Stáli a čakali a čakali a tu nešinže. A potom jsme pon zonili, haj, vůnče se doba upryskač a čisté činč a šo možné. To jsme pon, haj, nekak dva a půl hodiny stáli. Naše karabinore znojac, nie smo kruče džaršeč moli, to by, haj, mu premien jara napjady nadauk pon. Also suche ja boa, swunca ja te boa, ale pondyšo to zdokonjene boa, smo so še jara zveselili.
2: Dalše zasadženja, ki smo mieli tam v Rodže Bellevue, to bi tež stajne ništo vosebitevo, tež ja dženca išče přes Berlín jedu a tam nimo, pon so tež na tute čase dopomni.
0: Šče vy štyrio kontakt mesobu tež po vojarskim času džerželi?
1: Kusk kontakt smo potem še mieli, ale šesto so su so po naše puče ti džilili, to po tom kontakti je acnija tak bo.
2: Zavište to zjazuje, s jednom sem ja dal v kontakče v přečelskim zvisku a s drugimi, kde so in raz vidži potom skrutka pobachtaš a to je tak aj tun aktuelne stav.
0: Što je vam tutun čas tam stražnym batalione za dalše živenje vunies? Što z toho, što ješće tam nauknili, je do přišoda vunošne bylo?
2: Ja můžu jenuž rec, z tutr 9 měsacu jsem tam dola dostal do aj šalakorch povanských živinu tež, to když je šalako zjazkova vobora je široko nastajena. A za mě osobinstvě je to přineslo, že jsem já žil na moje ranice přišel. Vím se doplnit na jednu situaci, když byl jsme vonka na zúčovaníšču a tam byl v opravdu jara zima a to přes dlhší čas. Tam jsem první raz v opravdu nazonil, že je poprom vůd. A potem jsme dostali takú doštěnku polivku a skipku chleba, a to by jedna jara vůběrná ječ v tom okomíku. A ja, hajvák, 30 kilometrský marš ten hiště, to by tež jedne vůžadano s 12 kilami přidatné váhy, ale je nepytno, že te čivo tola může vyste více zmištrovat, bez to, že jen co vůjce na to přihotuje.
1: Nej, já mu prém, ta služba v vůjsku, da woher braucht er tak a tak nicht da ja schon buch moich wotsch auch gut muss do bau chinch so also da nicke näher die seine hubene da sie wenn er bo ja bo ja bo die braucht er ja die nicht das schön im sabosische jure na die dalle bumme die ist schon dann wenn man fremd und disziplino dipko nost aber die denke jednore Witzki Borat w swoim Kameru Dziarzec, bo prym bo willig moich Kamerado ist mir wieder tam so wulke Defizite wuli, also tym ja to jara dere činiło. A je to su jacore dawali, kotre si ich Kameru nisu Borat Dziarzeli, to su pon naši wukubwara pon šišli, a te su pon te co kamery co drasty šo von zmetali, a pon ja pon su šir dobeli, zase šo porane rumadze skwadzec, Kužda fauda jo dobiava na te tamoj ležeč. A to su one tak husto činili, do ništo nejo perfekt bo. A na koncu se mu musim, jo ti kuži ništo pozitivne z toho časa, su budu moj zau.
0: Mysliče si vy, zo bychu tež dženstniši modostni dobili raz podobne nazorni nejaké ševy činič?
2: Ja si myslu, zo je za kužo modo človeka vážne, zo on raz jednu službu za tošnosť vukonia. Hač to niek je v tutej forme vojska, zatem môže so prašak stajíč, ale přírodoškýť, ládanie starých abo korých, to je za mňa jedna bytostná vecka a to tiež dopoma modým ľuďom češtonosti, napřečo všelakorým veckam, kúže by mô svojim kmanošťom odpovedne, so níže súbu aj zaplešť, súbu zadživač, tak som ma v uprode tošnosť ništo z toho, ale tež za tutu mody človek vietský názorný.
0: Kak je ve vašim živeniu sva potom dále šlo?
1: Aj po vojsku som ja po naprode studovať započal, mašinotvor, potom pa som ja zvyšil to nie to, što chcem ja činč. A potom som ja po našo nana ukupano činil na molora, a potem ty mištra, a nek mestem ty tu firmu od našo nana šauzal. Also šauzal sem ja tu firmu před 7 letami, a do toho pon ty vyste čas napromo jako přistajene, po našo nana se budžoval. Džesač přistajene a neke meste mám, a naše nadavky najte se vůne také mes Drežďan, Vojarec a Budešin bojbuja. Nutska klasiske malorske dživa, abo te vonka fasade je obmet kčinč, te mo prem vosebite techniki zdokoneč, also šo možne.
2: Ja sem přemyslil, hač nebe tam nedom studoval, ale 12 let so zjazač, to se nesmu přeceč, jako tedy 19 letne, přesto sem so za ten civilne studij rozsudžil, studij vúčorstva, ale tež tam doby prajč sú veste vece, kýž maja jednu paralelu, zo sú vúžadania, kýž doby zmištruvač, a zo to nie je stajne lohko, a zo nemusí vúvinč, zo sú přikaze, kýž mas akceptovač, prúvania, kýž mas zvožič a úspešne zmištruvač. A hej, ja si myslím, zo sú to základne vecky, kýž stajne zaso so v živeniu jevia.
0: To rekne štaj tutých dňach Klemens Bulank a Damian Boguš vo svojich názorniniach v Berlíne strážnym batalióne zviazkoveje vobory před 17 letami. Narabavoj staj rozmovu z nimi do vusovania Matiči Svok a Beno Šota.

Wjacać, cikruć, přečenjene je kajž juno wotpalene praje přisłowo. A jako njeposrědnje potrechene mužu na to jenož prajić, zo či we tym švane kruch wirnošće. Je lidma něšto, što jež wjace bruše bolenja načinja hač tajki přeča. Mnoze z was, lubi připosłuchorjo, su to zavěšće hižo na svojim čile nazonili, a šice druze nech se jenož unu předstaja, što to tak ryka. Šo, što jež wopsedziš, što jež je so či w běhu lita naromadživo, do pakčiku zapakovač a na druhe místno transportovač. Kužde tajki přeča, šo jedna hač vulki abo małe, je tortura sama za sebe. A nikoho, kotrež nima před tajkim hoberskim napinamňom žane spodžione začuče, nemožu se scyva předstajeć. Z Češka bych nikomu wieriu, kotrež chcu mi narečeć, zo jemu to ničo nevučinja, a zo neby so před tym bojał. Hač te šitko dere wotbeži, riane drohočinki so neskuncuja, hač meble tež s časom dujndu a hač budže bydlenje dojednanemu termine tež wopravdže hotowe. Minju, zo nichtu rade nepřečahuje. To je skiery jeden z nuznych padu, na kotrež najračo scyva nepomyslimy. Je to nepřijomny pad, kotrež so dys a dys zawierno wobejnč nehodzi. Mies tym mam za to zrozumienie. A zrozumju to dla tež, što chce Jezus z tym prajeć, gdyż w dżensnišim niedzielnym Ewangeliu wo přesedlenju ryči. To mi preda scyva tak napadnowo nie. Ale Jezus přirunuje na tute miestne wumryča smierć człowieka z přečahom abo z přesedlenjom. Un ryči wo tym, zo nas předlinže, zo by nam bydlinje spřihotoval. Zo by nam v bydlinju svojo vůdce bydlinje zariadoval. A do tutoho bydlinja máme potom začanič, když bude hotové. Potom máme jemu tam štěvač a do nového bydlinja začanič. Tute přirunanje tunle obraz, so mi lubi, za ním kova so huboke čvověske dopoznače. Jezus očividně dokvadně ví, za njevo znamenja nam zmina bydlenja absolutně ničo rjane. Von ví, so to na nas čišč vukonja a bruše bolenje vůvabja. A když von vumreče, ze zmienu bydlenja přirunja, potom von jasne přiznaje, zo máme strach, zo nás vumryča smerč zatraša. Haj, bo jara dere ví, zo je smerč tež za kčeščanu surova a strašná náležnosť, nepřijomne a vostro zbiace doživenje. Tež chcú nitko nichtu tvrdzić, zo milí kčeščenjo tola vjesele smerči do voči ladač, dokež dže maja vierivý nádžiu a dubili so tódla na věčnosť veselič a smerče so neboječ, potom to cíle vieště netrichy. Přetož Jezus Kristus je sam vidžal, što vumreče za nás voznamenja. Tež tyž poselstvo vo novém živenju, kotrež nám Jezus Kristus podává. Poselstvo vo kráľestve Božím, vo opravdžitosti, čiž nebude hižo ani horia, ani zva. Tež tyž nás tute poselstvo fascinuje. Mysl,
So dyrbimy przed tym wumryć, so dyrbimy najprede smierć przewinyć, a jo kajś tajki przeća nasozać. To budzie nas przeco hiszcze trasić, a nam strach naczynieć. A to zda so mi normalne być, a nie žane znamjo słabie wiry, ale słysza k nam człowiekam. Tunle strach nie może nam tyś Jezus we poslednim wotę zać. Jezus Chrystus pak wie, što nam przy wszych tychle strachach na chlebie poma, a runje to spyta wun swoim wuczomnikam we dżęsniszym Ewangelio wujasnić. Ty so wo zminu bydlenia jedna, potom je najbóle zmierowacy, tyś wo tym wiesz, so su remielsnicy, kocyś nowe bydlenie przyjotuja, spuszczomni, so możesz im woprawdzie dowierić. A ty so wo nowy dom jedna, potom je cyle rozsudne wiedzieć, so ma dobry architekt cywy projekt we swojmaj rukomaj. To ci nie wotl za strach przed przeczałom, ale cię zmiruje, so możesz dowierliszo a trochu mirniszo do tuto niewiesto przychoda zladować. Jezus Chrystus zawierno wie, so nie może nam strach przed smierću we poslednim cyle wotyzać, ale wun nam to dla cyle wuraznie przylubia, so z naszym nowym wobydlinjom wszystko do poriadka przyjdzie. Smimy so na to spuszczeć, so przy tym cyle wieszcze niczo krzywie nie pędzie. Przetoś tute nowe doma odpoczuje w ruce dobro architekta. A Jezus Chrystus je sam tunle architekt, wun je architekt tuto nowo żywienia. Wun sam, dże doprytka, so by nam tute nowe doma pola wódca stworił. A tež, tyž by nás před tutym přečałom hišče bole huškało a na strach vobjał,

0: popšałem smy na serskim polu jano na pšałdu wo našich wiecach, wo serskim žywinju, wo serskej tematice, wo serskej politice, wo nawogach, wo serskim žywinju najsach pisali, ale coś jo ważne było, to jo było na końcu tych artikelu přece smy gronili, ta socjalistyska opuś smy přece gronili, aż my pon ze zjatnyju sadu připišome to šykno ma se žekovaš narodnostnej politice v NDR a až my uchvalíme naše kněžarstvo a politiku našeho kněžarstva.
1: To ulicu je o negajšná navidujúca redaktorka Serbskiego radia v RBB Marion Štenzelová vo casnikárstve v NDR. Žinca jo žen lichotného casnikárstva gešpa za nás pšašaš, kak jo to bylo nega, byš žurnalist v NDR-ske diktatúrie a kak jo to žinca. Žinca gledamy ešte raz lieč k nám muzikowe vieraž k před týženjom. Mienim oratorium na liečo, ako jo se projekt stajú tekevo hoši buzu. A druga tema bužo nás zabieraš ve jadnej novej zérii zabierame se z gojecejú mecu, konkrétne se z gojarskými rostlinami. Cerkvine rožke se všakými novoščami ze cerkvinego sveta máme a se vie gratulirujeme a co mene startovaš ze Žižecem Pestrovom, ten raz, že tam v najlepšego přijašela lúža. No, kutatejko ga ja mienim.

0: Bože słowo na žincašne nježeli ma Katarina Kullerowa, fararka Dešnje, a vena pjeda v nadawku serbskej evangelskej vesady.
1: Spívajšo. Kaž to, što napominanje spíšeme, gronje morge januarja. Jasne, katare spiju. Nowe spiju? Pecakaj raz, zachopijome nejpierwej raz, zespívam, kenž znajome. My zaspívame. Nespíšeme januar, spívame. Kúždu nieželu na nejmenej, v kúždy namše. Nowe spiju? Katare? Węcony żywe groni se w psalmie wesem a żywie szaset. Spiwaj się kniezoju nowy kialisz, przeto węcony żywe. W prędkowaniach żynca burza się słyszasz w tom, a się tempy skęcnie gotowe. Sto adważaszcza mierzników czubie trompety. To ją musowo byś wiegin głosny jusk. Konfirmandowe kubki juskaju toštedne, až jich cas přigotovania skoro mimo jo, a veliki svěžen stoj před nimi. Konfirmacja gerej brania. Žinca jo redne žin. Som derje spała, a som bejnje strova. Spívajšo. Dajo tak wiele přicinou k spívaniu. Spívanie cini vesele. Spívanie dajo dušu zasnieš. Spívanie viežo celego lúža do gýbania. Zvuk žo přes nás a z nás ven. Spívanie přiniaso zgromadnosť. Slúchame jeden na drugu a spívame v takše. Všaké głosy spívajú okolo drugich, ušej, dvmej, a veto dojdu šikne zgromadnje na kejnc štucký. Spívaj šo. Ale co ga jo s tými, kenž nikče spívaš? Tam nedajo nic k svýšenju, kúžde zuk vestanju veší zatkane. Ty se uzvelioš. Nic nejo bžes alternatíva. Možeme přecej uzvelíš. Somy sobu gotowasz, abo nic. Jo, tankowanie przed drogę? Opytaj żynca zasej raz twoje kolaso, abo twoje nowe drogowańskie kije. Nie możesz sobie żaden dobry kafej więcej dowelisz? Opytaj raz mukefuk, ako niga. Twoje przyjaciele nie mają czas? Opytaj raz nieco nowego. Žij tam, žeš nejsi ještě byla. Nejo tam okovo rožka nova kafejovňa vytvěřila? A sedňoš se snaž zablído, za kterým žďuža nechten sejží? Ty pak chry v pestelí lážeš? Ty uzvelíš. Což se celý žijn sám oblutováš? Abo dopadnjo tebje teke njento pšicino za spivanje? Žekujom se, až mam pestelu. Žekujom se, až dostanjom pomoc. Žekujom se, až njehten jo plamnjo. Žekovne spiju napirajo vjesele. Skjažba přinjaso před Boga, což nas šišči. Spívaj šo knězoju nový kjališ, přeto vencini žive. Žive Bog cini, žínca kaž přecej. Jadna familia se vjeselí, až su pe neperoženju tola hyšší gale dostali. Žekujom se, kaký žijú. Jadna žínska jo měla šiške obchádne z někluceně. Veno jo přeživilo. Žekujom se, kaký žijú. Njento jo za ňu kúžde žin ako dar. Ty uzvelíš, což spíváš, abo zdychováš. Což Boga chválíš, abo se s ním vážíš. Kúžde žin jo beží dar za tebě. Čo godla, spívaj knězoju, nový kjališ, přeto ven cyni žiwe. A Boži mir, kateriš je ušej šeknoga rozima, obzvarnuj vaše učabe a misli ve Kristusu Jezusu. Amen.

0: Jo, to je ten tydzień bus, tak mi o to wam ten dobrze razie. Kukulowatemu 70. Narodnemu dniu Franka Kalca z Hošubusa penižele gratuluju učobnje přijašele Hošubuske domovinske kubki zdrowie vam žice kluku terjemiše. A v Hošubusu sme mieli penižele ešte dalšnu narodni narku, to jo venke nebacojc, že vyša 26 let stara jo vena vetogo tyženja. Tej sobožjeva šerce z Herskiego instituta gratuluju všetkne kolegovi a kolegi a zavisče teke všetkne zorjacki a zorjaki a kozni ono pilne serski uknu. Jo a brezuce jo svišiva Jessica Liskovic na tom dňu svoj 27. narodne žene vjasove a uspješne přiruce živinske leto žice vam vaše gratulante a to sú cvonky vesnje domovinske kupky. Pararka Dešnje, serska promštoka a cvonk kupki serske namša, nagranjenska partnerka, zato serske evangelske živinje Dolnej Vužice, to jo Katarina Kölerova, just čo žince juž svišali, prijatkovaš a v autoru jo vena ordovala 7-60 let stara, kutej gošpje ešte raz, vet je vesad a vet kupki serska namša, vegin lube pestrove a žilcenja, veni žilce vam beže žognovanje a dali, dobre ideje a dobre ilan za tu sersku ric, až možeš odali sadkovaš za tu sersku ric v cerku. Ku kulovatemu jubiliju sme mogli gratulirovaš srjodu Karinje Müllerovej ze Skrožišća 6-60 let jovena odovala. K tomu dňu žicu vam cvonki vejsnije domovinskije kupki, šo dobre do přichoda zdrowje a wiele, wiele mece, co vie až my se lubem žicinjam přizamknjome. Jaroslav Pukač jo ze ženskej obydlice v Budyšenje, ale teke v Dolnej Łužice leta dvojko jo ze skórom Łužicu a ze svojeho słowackiju fujaru ustupil jan muzikar ved učobe. Jaroslav Pukač jo mi ostvrtk živiš a 70. narodne žen, a k tomu gratuliruje cevko Łužica, žilce strůvost a jase lepší muzicirovanje. A drugi komuž laže ta muzica na učobje, to je naš muzikový redaktor Sebastian Elikoski-Winkler. Stvrtke venteke je svišil vesem a stržas čalit. A kluku a samoraženje ve privatnem ako ve povojenskim živinju vjasele s familiju a spolnjenje ših žilcenju, to žilce te jomu familija a jako dolnoserski sextet. My ako serske redakcija se dem ljubem žilcenjam zavisče teke přizamknjome, ljubi Sebastian. Žinca máme také dvě bostakové galeši. Helga Langová ze Záspova je žinca odovala. Živěš a 70 let stará a strus dobrý žilceňu. Dostaňu šo vy, hluba Helga, ved vaše domovinské kupky a ved dolnocerské rýcné šule. Svěš to děrje žinca. A ještě jednu mám. Káty Šrigode z Hršebuza má žinca bostak. Živěš a stržas čelit jo vena odovala a k jeje bostaku žilceme. My o šikne jeje kolegovky a kolegovky Ligi ABB v studiu v Hošebuzu šoto najlepše. Přece vjasele se zpívaním a s muzikou, ako vena tak ljubuje. Ako bostaku jo sebe teke ja ten vesebne spiju žice, va to jo ten spiju glucne som ved Mario Hesa a co god la to jo nam kšiva kroniš sama.
1: Gaž ten spiju svišim dostane ne dobru launu. Rijujem přes biro a spívam sobu. Zase teke meje kolegi pen sobu spívaju. Ja se vjaselim přes taki laški, serski, lišojski spiju. Tam by se svejimi přijašelami nejlubje necežva s koktelom, při sprivi a všetno tu vzabila.